0: dachas a shoedown agus moran Moran coip na deal to temple the down effect blinta fada. You must ask Clonson, le tamil de blinta, agus tasha talker his board, and ish agus ana ahas from a raw, gubucha talker board, ge callach to ernach, Mercier Press, agran untuch no, revocal ege Michal de Morga, a chidden lish and lower gemoor, cluduch untuch diente ge aine ni hivain, ata mohid, ata ana herringtuch, aon Hain, agus camera gofil yn lawr so chobio yn ish hawlim agus agus a fi yn chiadwyd y ffail siach agus isrwyd wntach e gofil yn lawr et ffail da phobl di'r myd ffwr lahan nid y ffail siach e siostoch be'n chiad fwr lawr yn ish fi fi heb lian ffas eisdi hegy bier lag yn lawr yn nid y ffail siach e sin rymu sin ach o hef di'r myd locht lehoedach dy Farshing temple and down. Grab she show Anna Hart of her fad. Tishgrave she has beerle. Agus Tishgrave, Lergus, Ege, Ed Denegan, Abed Evi, Stigagasimo, Robin Flower, Ed Hale in the line. Picture at her dear me tortoises, a way this culture Roman Sul, Agus will coon to say na for Queen Wintigale Croton, Nile Hennishe, Rother Windesell in the line could war. Ach, we tune. Míltach aige ó hef sgíl agus tíramíd ífá agus on pictúr a bhí donmlás gaiad a chréf sgíli agus é anahácht a honor sin tá gáchiad cóipta cana hei gynni hér sa nonad mar stólin gymig anna éle vett fáð erin leur sa agus imask na gwartóri í veig gyn hén especiér fálig a fáil ge siupi leur tímpla tíri ó délwain amach
1: Anna yes, anna vá agus beg éle ver gudáin agus Nuair a deirin tú go bhfuil mórán cúipina da sá díaltar fuid an dáin ó fáil síocha ar dúis hocht ó blianó hinna lorcóin. An gapan tú gur tíis gur síms a vlascaiad é sin nú cáil an scoláide Robin Flower.
0: Well, díaltar gwyllun dá rúd fytu fúti le chéile hláine. Sklaide mór le rá grif anna hengil dlúige dyr mýt sa sæl akadúl ag sa sæl pablí I sasna abe Robin Flower fær abe he grif grif sænólige dyr mýt o hef sæna vírlaga grif sæhir mýltach dientige o hef lá skrifinni vi I museum na hasna museum na brettini en aitan rif sæ gobyr mór anna ebri dientige sin agas dyr mýt gyr leicht oed idyd na siwnt y bethe. So on ddef sy'n do is to ha gyrraf on chael sy'n ed yn tŵdr. Ach o hef yn lawr ffein, fi se bwna he a fiogad o fwr yn leicht i fi tŵcage mor hyb na hoed gymwyr fwr America y gahaf ddim lient a ta cyd yn lawr sy'n ysgrich anodd lwa yn ddysef sy'n etacht gyrri yn las gaed. Hosna sy'n etacht sy'n fwrdd yn leidi agos a de lana sy'n etacht gyd di ddech rymys yn dar y cog o dawn da. Agos fi Ach, ta lir y cych degen, dydych o hef prosht o. Ta is rwyd even i'r ffadau eisiau le leif. Is cyn am yn chyd tang o fawr mi gwmsel eisiau lewr sa na fys yma ma ffotoch o'n dian na mewn testu siar o fadden eis. Gref se eid gyrwgo sgil as eid chyrwicolwm na mewn testu bierle prosht the road to the island sy'n capital o fawr yma hatan lawr agos a hillside parliament y She's ed on Tachlichele, and then David Malta, a week or ed in Schlieve, as he had met Bentvona. Ma hogan tún til anna as an skilir fad on stíl skrín óirichta a vi ege Robin Flower tá sé úntach tíde ho hef an kursís agus an slíinad og an sé counter of the agus gwyl sé an eða chytrasna eð I glóid ég mýt agus einig os glóig ein lehnachta agus na kúnta síð að geða núnfáðu húli í sálig gemefá án er en spór

0: Hospital le cor lai sial. Tá dra chwal yn hospital woman tam lach clir fan os gyn sgwr blyant o gwyish ar World GP agos i ar rohar lectrach yn rohar da ag yn de loi. Harlan timpist ar rhaid iawn yn y maile ag timpas carwg yn siach trwy nhw'n yn ei. Tá egin tach fi wyl yn ong o'n chlyffi fi lefau ffyrn sacr na heirin agos ag ffyrn Israel sa tran aw siwnt ys yn ymgoed y moerach. Fi ffyrn na heirin capi sesiwn trein al y fachab sy'n ymgoed o'r ychlygiwchain ac tigtyr gwychad ffos yn ostan o'r gwychad y ffanach dam. Twyr ys gytyr gwrdd cydig yn hymryd o'r egor fiolwb gan yn clyff ymwrt agos gwrdd cwydiac ab ymwyl cryniw fi lahor leis o manistwyr Heimer Hal Grimson. Captur gwmai 600 mil y dynneg yn effrin fwy yn eir a fes o papa Leon y chelwra y bors na Francia ag y trichlog trwy nôna. Chas y papa le sesio'r nymyrciach y mae sambai cyta ar madyn. Siad cymon y bynnif nyr y dyr tîr papa Princes gwrdd i ffaelt agos gwydiwr i ere gach trwy ni. Gwrs byr yn y prif sgilt o nosiwnt agos idr nosiwnt o fel ahyd.
1: Na príomh scéalta eitleg táisiar sa tuaisceart a léirigh Michelle Nic Foidín. Curu críoch le chús gradú in ad choral a eiscus na Calabaga de Chíne, bíú 2.5 milliún euro an tionscadal. Dúirt an seachta déla Charlie McConnell Law gúil se ríthábhachta go mbeidh bonagar eisce iontofa ag pobl agus ag daoine i dtíoc brethair. Ryan tionscadal chun sóthair de 2,000 duines na Calabaga agus na cantracha Maguairt. Rinneu achtron na héran Catherine Connolly féle dórn snéra áskalt go hafficul an áurchlan gí dói i ré. Dúrt an tuachtron Connolly gyr heg Ronan Macaui tauart an hiol mar vala comersage agus mar gói hon an changi hor an cyn mar gré hangi kólúdi agus pobl. Inniu begilioor amakti ar siúl an anad coslaha on van lé i ré. A rechis anu o word edjahar sig as a lunagun ngal, dúrt sit gyr o luchai wórar hu gyda guachtron na héran Catherine Connolly Cúirtear garm scal bheith Dermada, scal Afort agus scal na Léba agus calaiste phobail cholam cilie ar ilan ar an mhór agus chárí le linne cúirte ar an chondai le runt lehinte. Bei creif chomórtas hóisir tonhar ciarta na hárapar ar siúl am an dórain as seo go cin de le. Bei éhéad cuicha daineo agus fihi tír ar fod na hárapa san amaíart na comórtas. Dhéanar an comórtas áscail go hafficil trnóna nniu ag go cuicha thug. Fwyr bryd dynnu i galahau is mi'n lera bwes tobon yn ohor lenni ti canning ma di ni ni. Cyrr bryd i galahau sy'n rilig eitwyl yn ei arfer na hyn jeg o llog ydy a pobl gwaart o hoike jilwyn. Fwyr i fon i gwonl ys rhan y ffarsdy ac gyr bys glas go uwchus di hi bwes tobon yn ohor lenni ti canning ni ni. Cyrr i fon i gwonl sy'n chan rilig yn ei arfer na tori gy hyn jeg o llog ydy a pobl rilt na mora an ag ie jilwyn. For Joan Doherty is bohur an charuwaan an lohonia bwes an oherlan le te canin inye. Cahir Joan Doherty sa rilig eichu le nye afron na jayachlog a jap pobl an lohonia jaloon. Agus le shun, shun a wol on tuashgart.
2: Leifig fóling í Vrenan. Tá céad na chaní dochtr cóilech a gobar ar a sáran a sérví sí slánti nírhid agus nír húsgert. Dér fáimnach na sérví sí slánti gúl chúig héad seachtú seach dochtr cóilech sa réigiú na nís a gobar fúi chonra a wánint go hesiach leis a sérví sí fáiblí. Togú chonra gan chinál sérstach a gávíla sa fichit trí go gochtúrí cóilech an nú. Tá irta ag an teachta dála go chud hin féin am maio Rose Conway Wall sé a réaltas a chin tú go méid dohan muoí ar fáil gon scéim nú tá bertaí go hiiche údar a sáúil úil blocnaí lochtacha an tub. I lairtíos sa dáil dúirt an teachta Conway Walsh gúil talaí i maio a fánach le blianta fada ar chúna agus nár mhór gan réaltas i chin tú nach ngéanar na botún chéanna a riniu leis a scéim atá an hana hain go únéirí tí úil blocnaí lochtacha ina dtiché. Tá cólach nú teacaí am an gnó sa gógaslan a sráidhile chárna, sinéad cuihín agus tríana Malóní dreabhar agus dreabhar as cairna gáilife. Cógaslan líche cáilithe i tríana agus cuihín Malóní agus tá sé geist teacaí go mbeadh duine acu a gobar a gárna i gcathanna seachtaine. Ó lón go hine atá cógaslan chárna oscailte faoi láir ach d'éite te go mbeadh a sára na geist freisin amachan te. Bein chéad éile daunsa áran a siúl a chalachid rónan in na nismór in jogus a marach. Bein cairdan daunsa a seanos le hei dín niwanin a siúl a gihéan a chlog agus bein gá chéili le sin rúpa cilt slaidweiz an le ling in dira seachtane. Cwrw tú sin é le sivéile lapa dílan na lachan a bheis ar siúl a gair na gálive a gán dira seachtane. Is cwrsa dira seachtane ta gais le sivéile in wil cairdlana, cainsani, tarish átula, kiol agus gulior amachta gale in na méid 10 ag dína an gailge úsad.